čekají v přepestrém šatě a s bičíky z kůže. A cvičené krysy a volavčí pera, a tak jako kdysi a tak jako včera, i dnešní den znova vždy bojí se slova. A s dětskými vlčky zas točí se mlčky. It's

Jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Jdou cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy. Jdou cvičení šváby a cvičené žáby, jdou cvičení mroži a za nimi z